Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 15. května. Tento den roku 1859 se narodil Pierre Curie. V roce 1948 přišel na svět pozdější člen legendární formace Roxy Music Brian Eno. 15.5.1972 spatřil světlo světa herec známý třeba z Pobřežní hlídky a taky příležitostný zpěvák David Charvet. Narozeniny má dnes taky, a to od roku 1953, muzikant a skladatel Mike Oldfield. Roku 1856 zabilo tornádo v Texasu 78 lidí. V roce 1955 začala výstavba kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. 15. květnový den v roce 1967 se Paul McCartney poprvé setkal se svojí budoucí manželkou Lindou. A po třech letech všichni brouci společně vydali v Americe poslední desku. Relax Radio. Relax.
2: Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Happy birthday, to bylo přání k narozeninám, pokud je máte 15. května, což je dnes. 6 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Místy vysvítá sluníčko, ale slunce se objeví jenom sporadicky. Teď venku jsou jen 2 stupně Celsia a to jsem myslel, že Pankrát Servác Bonifác tu sérii studených rán ukončí, tak naopak i víkend bude studenější. Dnes bude zataženo až oblačno, přehánky čekáme spíš jen ojediněle, odpoledne a večer jich ale přibyde. Výjimečně se může vyskytnout bouřka. Odpolední teplota 17 stupňů Celsia. A pokud si dáváte snídaní ne sladkou, ale slanou, tak něco pro vás máme. Sůl a pepř. Skupina Salt and Pepper na relaxu.

0: Skupina Rolling Stones, novinka na rádiu Relax in the Stars. Připomenu jejich největší hit, na který se můžete těšit určitě v kavárně Rádia Relax. Startujeme dnes i zítra od 21 hodin.
1: Léta 80. hity 90.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka z D5-ky upozorňuje na odstavené osobní auto pro poruchu. Je to ve směru do Prahy, 26. kilometr Uzdic, ještě před Královým dvorem. Dejte pozor, porouchané osobní vozidlo. Směr Praha, D5-ka.
0: Relax Radio. Králův dvůr, 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě došlo před pár minutami v Kladně v Rozdělově v ulici Smečenská, je to u nákupního centra, se stala dopravní nehoda, osobní auto narazilo do lampy. Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému a z toho auta něco uniká, unik kapalin, takže problém. Počítejte se zdržením na příjezdu třeba od Libušína a nebo od Kačice.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anofeles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Salt and Pepa přesně v 6 hodin a 29 minut s tématem na víkend. Let's talk about sex.
1: Relax Radio.
0: No a jaký bude víkend? Víkend bude studenější, dnes konkrétně v pátek bude zataženo až oblačno. Přeháňky čekáme spíš jen ojediněle, odpoledne a večer jich ale bude víc. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka a odpolední teploty maximální dnes 17 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dopravní upozornění máme pro řidiče v Kladně v Rozdělově, v ulici Smečenská došlo k dopravní nehodě osobního auta a k úniku kapalin. Pozor v Rozdělově.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Pokud dnes slavíte narozeniny, tak pak si můžete zpívat jako Xendl X. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, protože se o rok omládnete. Tak, omládnete. Ať už je vám, jak je vám, tolik nebo tolik, tak my máme rozsoutěžíno tento týden ráno i dopoledne. Ráno každý den soutěžíme o 2 vstupenky na koncert kapely Vysací zámek, abychom vám ten váš věk a ten čas ještě vylepšili. No a na začátku týdne budeme mít, teda na začátku víkendu, který je před námi, budeme mít v příští hodině soutěž o vstupenky na Vysací zámek, ale taky soutěžíme dopoledne o jízdu na motokárách.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu.
1: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na začátku této hodiny se stala dopravní nehoda v Kladně, v ulici Smečenská v Rozdělově osobní auto narazilo do lampy, je to s únikem kapalin, takže na místo vyrazili i hasiči. Opatrně na příjezdu do Kladna do Rozdělova, pokud jedete od Smečna anebo od Libušín důl, od Libušína. Upozornění máme i pro dálnici D8 na 18,5 kilometru před Prahou, ve směru na Prahu, je neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože je tam spadla hliníková bočnice na silnici, mohli byste si poškodit auto.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz. Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Special to teď vyšlo, je přesně 7.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, přehánky čekáme spíš jen ojediněle. Odpoledne a večer jich ale bude prý víc, říkají meteorologové. Výjimečně se může vyskytnout i páteční bouřka. Odpolední teplota 17 stupňů Celsia. A pořád lepší bouřka v počasí než bouřka ve vztahu. Tak pozor, na co se máme připravit o víkendu. Zítra má být zataženo, připravte nějaký program uvnitř. 13 stupňů Celsia maximálně a pak v neděli už bychom mohli vyrazit někam na túru, na procházku, protože má být polojasno a 15 stupňů. Letní bude určitě.

0: Víkend je před námi, přátelská posezení, kde nejraději trávíte čas s přáteli. Ptáme se na Facebooku Relax Radio, protože člověk máme teď před víkendem, takže ty přátelské posezení asi budou. Člověk má obvykle 3 až 5 opravdových blízkých přátel. Jak je to rozvrstveno, říká jeden antropolog, který to studoval, Robin Dunbar. Říká, že máme 1 až 5 velmi blízkých přátel, to jsou lidé, kteří jsou nejbližší přátelé na život a na smrt. Cca zhruba 15 blízkých přátel můžeme mít, to jsou lidé, kterým důvěřujete, to jsou vaši dobří přátelé. Zhruba 50 přátel, když máte, tak jsou to přátelé, se kterými se stýkáte často, třeba při sportu a nebo při nějaké grilovačce, a 150 známých ještě jakž takž by náš lidský mozek zvládl udržet nějaké sociální vazby. 150 známých, to už je moc, takže pokud máte na Facebooku třeba 1500 známých, scházíte se všema. Kde nejradši? Ptáme se na Facebooku Relax Radio.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland!

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvi.

0: kapely Vjasací zámek bude 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Ještě před Vysáčema bude předskokaném Jirka Konvaska. A vy tam můžete být s rádiem Relax. To bude 12. června. Už dnes ale začíná mistrovství světa v ledním hokeji a já mám soutěžní otázku. Ptám se, v jaké zemi se letos koná mistrovství světa v ledním hokeji a jak tipujete výsledek českých kluků, naší české party, českého týmu, jak myslíte, že dopadneme, tipněte třeba první, poslední nebo nějaké číslo a to, co napíšete, pošlete do 8 hodiny na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 7 hodin 30 minut přesně teď.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes máme pátek 15. května, počasí bude o něco teplejší než o víkendu, protože o víkendu se má zase trošku ochladit, ale nebude to úplně na tričko s krátkým rukávem. Dnes by mělo být zataženo až oblačno, přehánky čekáme spíš jen ojediněle, odpoledne a večer jich bude podle meteorologů více a výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Odpoledne maximálně 17 stupňů Celsia. Jdeme se zahřát aspoň muzikou. Za chvilku Galantis a kalendárium pro pátek 15. května. Dobré ráno.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. května. Tento den roku 1859 se narodil Pierre Curie. V roce 1948 přišel na svět pozdější člen legendární formace Roxy Music Brian Eno. 15.5.1972 spatřil světlo světa herec známý třeba z Pobřežní hlídky a taky příležitostný zpěvák David Charvet. Narozeniny má dnes taky, a to od roku 1953, muzikant a skladatel Mike Oldfield. Roku 1856 zabilo tornádo v Texasu 78 lidí. V roce 1955 začala výstavba kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. 15. květnový den v roce 1967 se Paul McCartney poprvé setkal se svojí budoucí manželkou Lindou. A po třech letech všichni brouci společně vydali v Americe poslední desku.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

nebyly a teď taky to sluníčko nemá nějakou velkou sílu, ale snad se ukáže. Sobota by měla spíš propršet a neděle už by měla být polojasná, ale nějak velké léto nebude. To přijde asi až 12. června. A 12. června bude mít koncert skupina Vysací zámek v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka večer od 19 hodin. To bude příjemné počasí a vy tam můžete být s námi. Dvě stupenky jsou ve hře. A protože ve hře už dneska budou hokejisti, tak já se ptám, to je soutěžní otázka, kde se letos koná mistrovství světa v ledním hokeji, v jaké zemi a jaké místo tipujete, že získá český tým.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní informace máme z Prahy. Dejte pozor, v ulici Legerova se srazila dvě osobní auta a předmět na silnici, konkrétně dřevěný trám, je na silnici v ulici Průmyslová, to je městský okruh v Hloubětíně, směr Krlupy nad Vltavou, směr D8. Takže pozor, v Průmyslové ulici, ať si nepoškodíte auto. Dřevěný trám na silnici, to nechceš.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8.00, přesně teď.
1: Městská policie Kladno začala využívat drony jako pomoc při práci a na Rakovnicku řidiče čekají další dopravní uzavírky. Hezké páteční ráno na relaxu s Bárou a Danem.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno začala plně využívat drony při službě. Tato technologie pomáhá strážníkům zvyšovat bezpečnost a kontrolu na místech, která jsou nepřehledná nebo špatně přístupná. Jedná se hlavně o místa, jako jsou průmyslové zóny, zahrádkářské kolonie, problémové lokality nebo okolí hřbitovů. Díky termovizi mohou strážníci využívat drony také v noci. I v polovině května zůstává dopravní situace na Rakovnicku komplikovaná. Plánují se nové uzavírky díky rekonstrukci vozovek a pořádání společenských akcí. Dnes startuje uzavírka z Nového Strašecí na Čelechovice. Nejvýraznějším dopravním omezením je nová uzavírka v obci Nový Dům na Rakovnicku. Hlavní hygienička Státního zdravotního ústavu Barbora Macková nám přiblíží aktuální situaci kolem klíšťat.
3: Víte, jak pomoci vzniku přesné a aktuální mapy výskytu klíšťat i nebezpečných infekcí, které mohou přenášet? Zapojte se do hlášení výskytu klíšťat. Aplikace vám za to nabídne nejen přehled o hrozbách spojených s těmito parazity na území České republiky, ale i mnoho souvisejících informací. Můžete aplikaci mít stále po ruce, třeba ve svém mobilu, a s ní i přehled výsledků laboratorního testování klíšťat a online mapy výskytu onemocnění přenášených klíšťaty. Projekt Klíšťata ve městě se zaměřuje na sběr klíšťat nejen v městském prostředí. Následné laboratorní testování na původce vybraných bakteriálních onemocnění umožňuje propojit nálezy s nemocemi, kterými se lidé mohou v konkrétní oblasti od klíšťat nakazit.
1: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Státní organizace CERMA dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května.
2: Sport.
1: Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff NHL. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude obloha zatažená až oblačná, přehánky budou jen ojedinělé na celém území středočeského kraje. Nejvyšší teploty dne budou 13 až 17 stupňů Celsia.
0: Maturity, zkouška z dospělosti. Měla jsi nervy z maturity?
1: Hrozný nervy a jsem ráda, že to mám za sebou.
0: No a pak jsi byla na vysoké škole, nebo jsi ještě?
1: Ano.
0: A ty zkoušky, které jsou v semestru, v zimním a letním, to je podle mě to samé jako maturita.
1: Říká se to, no, já bych řekla, že je to trošku jednodušší než maturita.
0: Co to děláš za školu? Ne, já si pamatuju, že maturita hrozné nervy. Maturita, jsme se na to učili 2 roky, rok. Jak kdo? Někdo ne. Někdo to tam prošel jen tak, ale výjimečně. No a pak vlastně, když jdeš na nějakou těžší vysokou školu, tak tu maturitu máš každého půl roku.
1: Každého půl roku.
0: Takže nemějte z toho úplně nervy. Normálně se učte 2 roky dopředu. Jak dlouho se učila?
1: Jako na maturitu? Hmm,
0: hodně?
1: No, asi 3 dny předtím.
0: Jo, super. Tak, šup do téhleté černé krabice. Black Box už je za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Hokejový šampionát mistrovství světa 2026 začíná právě dnes. Za chvilku ukončíme soutěž, v této hodině se podíváme na nějaké zajímavosti ze šampionátu a pak bude, to bude všechno v této hodině, ale pak bude dopoledne. A dopoledne tento týden soutěžíme o jízdy motokárami a dnes máme poslední soutěžní kolo, takže to neprošvihněte.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Přepínáme přepínač a zdravím Jardu do Prahy. Jardo, halo, halo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdár, hezký den ti přeju, hezkou pracovní směnu, co nejmíň práce, aby si měl. Mohli bychom prozradit, můžeme prozradit, co děláš?
1: Ano, určitě dělám vlastně z sanitáře, zdravotníka, z dopravní zdravotnické služby.
0: Zdravotník ze sanitky. Tak prosím tě, honem rychle, ať něco neprošvihneme. Dvě stupenky na koncert kapely Visací zámek mohou být tvé. Řekni mi, ve které zemi se koná mistrovství světa v ledním hokeji letos?
1: Je to Švýcarsko.
0: A jak typuješ, že dopadnou Češi?
1: Tak jako nejradši bych typnul, že budeme první, ale předpokládám, že to se asi nestane, takže budeme tak třetí.
0: Ale bronzová medaile by byla taky super, ale já myslím, že ta zlatá by svítila trošku víc. Blahopřeju, mám pro tebe dvě stupenky na koncert Visacího zámku, který bude 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Vydrž mi na telefonu a přeju krásný den.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Relax, největší hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax

0: hokejový šampionát. Je to tady, mistrovství světa v ledním hokeji 2026 bude 89. mistrovstvím světa v ledním hokeji pořádaném Mezinárodní federací ledního hokeje. Tohleto mistrovství se koná ode dneška ve Švýcarsku, ve městech Curych a Freiburg. Hrát se bude od 15. do 31. května. Mistrovství se do země Helvetského kříže vrací po 17 letech. Poslední šampionát se tady konal v roce 2009. Švýcarsko mělo hostit hokejový svátek už v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu se šampionát nekonal. Stejně jako na předchozím mistrovství světa v Dánsku ve Švédsku platí na tomto mistrovství zákaz startu pro reprezentace Ruska a Běloruska. Pro rok 2026 se z divize 1A kvalifikovaly týmy Velké Británie a Itálie. 16 hlavních rozhodčích a 16 čárových bylo oznámeno 17. dubna, mezi nimi jsou i dva čeští rozhodčí, Jiří Ondráček a Lukáš Rampír. Naši se představí ve skupině B ve Freiburgu, střetnou se s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a Itálií. No a naši by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem, ziskem medaile. Největší hvězdou českého týmu je obránce Filip Hronek. Kouč Rulík bude spoléhat i na pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Dnes hrajeme od 20:20 proti Dánsku. Maskotem mistrovství je stylizovaná kráva v hokejové výstroji, která symbolizuje švýcarskou kulturu a tradice. Stejný maskot se objevil i na mistrovství světa v ledním hokeji 2009, které se konalo ve Švýcarsku, ale ve městech Bern a Kloten.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K vážné dopravní nehodě došlo u Kladna před pár minutami na křižovatce mezi Kladnem, Hřebčí a Buštěhradem. Projíždějte tudy opatrně, na místo vyrazila záchranka složky integrovaného záchranného systému, srážka dvou osobních aut, kousek od Kladna, je to rozdělení Kladno, Hřebeč, Buštěhrad.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K vážné dopravní nehodě došlo u Kladna na křižovatce Kladno, Buštěhrad, Hřebeč. Projíždějte tudy opatrně.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: Ceny paliv mírně klesly ve Středočeském kraji a Kladno napsalo definitivně tečku k dohodě s teplárnou.
2: Relax Radio.
1: Ceny paliv ve Středočeském kraji mírně klesly. Cena benzínu Natural 95 se prodává za 42,62 korun, cena nafty se prodává za 41,30 korun. Podle dat, které sledují ceny pohonných hmot, je benzín o 8,52 korun na litru dražší než před rokem a litr nafty byl o 8,58 korun také levnější než v současné chvíli. Zastupitelé a radní napsali tečku k dohodě s teplárnou. Ceny pro odběratele se nemění. V polovině dubna na mimořádných zasedáních zastupitelstvo a následně rada města Kladna odsouhlasili poslední dokument nezbytný k potvrzení dohody s teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro následující 2 roky. K rekonstrukcím ulic nám více řekne mluvčí města Kladna Vít Heral.
3: Od pondělí 18. května do 3. října budou probíhat hlavní práce na celkové revitalizaci Rozdělovských ulic, Helsinská a Petrohradská, a to ve 4 etapách. Cílem je vytvořit příjemnější a bezpečnější veřejný prostor a zároveň zvýšit kapacitu parkování. V nejbližší době město zahájí také například rekonstrukci ulice Hřebečská v Kročehlavech. Její součástí bude oprava chodníků tak, aby byly komfortnější i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tato rekonstrukce zvýší bezpečnost v okolí přechodu pro chodce, ale dojde také k navýšení počtu parkovacích míst a opravě cyklostezky v úseku mezi ulicemi v Bažentnici a Jerevanská.
1: Policie včera v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko, překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa ve Stockholmu a Harningu. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka 2 zápasy, ve 2 dnech v sobotu nastoupí proti Slovinsku.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne na území Středočeského kraje bude zataženo až oblačno, přeháňky budou spíše ojediněle, ale k večeru jich bude přibývat. Odpolední teploty budou 13 až 17 stupňů.
0: Česko-Dánsko, první zápas, tak jak to vidíš jako odborník na hokej?
1: Tak já fandím Čechům, že jo, to je jasný.
0: Takže vyhrajeme.
1: No jasně.
0: Kolik? Já si jdu vsadit, tak kolik?
1: 3-1.
0: Dobře, já si to jdu vsadit. Za chvilku je tady Terka, přiletěla na motýlech, přejeme hezké dopoledne a krásný víkend s relaxem.

0: čase 9 hodin a 15 minut nám dohráli slibovaní mandraže s jejich motýly a já vás vítám v dopoledním kafe Timeu s Terkou. Dneska tady spolu opět budeme až do 12 hodin. Čeká nás hudba a spoustu důležitých a fajnových informací. Každopádně dneska máme 15. května. Svátek nám slaví všechny Sofie a Žofie, takže já jim přeju všechno nejlepší a také dneska máme Mezinárodní den rodiny. Máme před sebou víkend, což je poměrně příjemné, tak mě by zajímalo, jestli tenhle svátek někdo vůbec víte, že dnes je, a pokud ano, tak jak ho budete slavit, protože strávit víkend s rodinou, to si myslím, že by vůbec nemuselo být na škodu. Tak dneska den rodiny a všechny Sofie slaví, tak jdeme na to.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Písnička Birds od poprokové skupiny Imagine Dragons, na které hostuje zpěvačka, italská zpěvačka Alice. A tak tahle ta písnička byla vydaná v roce 2019, a to na albu kapely Origins. Ta nám teď dohrála na rádiu Relax, no a my kromě hudby, informací o hudby, dopravních informací nebo třeba i soutěží, tak vám samozřejmě přinášíme i zprávy. Tak zůstávajte s námi na vlně Rádia Relax.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 máme hlášené hned dvě dopravní nehody. Jedna je na prvním kilometru ve směru na Prahu. Je tam porouchané vozidlo, tak si na něj dejte pozor. A opět na D5 na 28. kilometru ve směru na Rozvadov je také porouchané vozidlo. Tak si dávejte pozor na obě dvě. A když se podíváme na D8, tak tam na 23. kilometru ve směru na Prahu, tak je opět porouchané vozidlo. Tak si prosím dejte pozor na všechny porouchaná vozidla, které na dálnici máme, a samozřejmě jezděte bez nehod.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax celý týden soutěžíme o poukázky v hodnotě 800 korun na jízdu v Caravan Metropol Karting. To jsou motokáry nedaleko Kladna u Zličína a tam vy můžete vyrazit a zasoutěžit si tam a zajezdit si v motokárách. Každý den se vás ptáme dopoledne na nějaké otázky a pokud správně odpovíte, tak se můžete zapojit právě do soutěže o poukázku. A já vám položím samozřejmě dnes nějakou novou otázku, na kterou můžete odpovědět na číslo 606 736 736. Já se vás ptám, jaké celkové délky dosahuje trať právě v Caravan Metropol Karting. Je to otázka, kterou si určitě můžete vyhledat, nemusíte ji vědět z hlavy, ale správnou odpověď mi musíte napsat na 606 736 736, aby jsme právě vás mohli vybrat a získali jste poukázku do Caravan Metropol Karting. Tak soutěžte a pište.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na Relaxu.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anofeles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást, všechno to zapadá.

0: Český reprezentant Daniel Žižka včera postoupil do finále Eurovize, která se bude konat zítra. Můžete se těšit na přímý přenos na ČT1 od 9 hodin od večera. A Daniel Žižka s písničkou Crossroads tam bude vystupovat a samozřejmě bojovat o prvenství právě v soutěži Eurovize 2026. Pokud tedy jste příznivci moderní hudby stejně jako já, tak vám doporučuji mrknout se na to, protože ze všech států, které postoupily, se můžete těšit na spoustu zajímavých a pěkných vystoupení. No a také samozřejmě můžete podpořit našeho Daniela Žižku. Takže už zítra v 9 hodin večer Eurovize 2026. Tak nezapomeňte fandit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Jednu minutu po desáté vám Bára přináší zprávy.
4: Včerejší požár v kladenské pekárně způsobil škodu za 100 milionů korun a zastupitelstvo Žadce odsouhlasilo uzavření dvou heren, které byly spojovány s incidenty.
2: Relax Radio.
4: Včera hořelo v kladenské pekárně v ulici U Kožovy hory. Požár zasáhl technologie, které před příjezdem hasičů se snažili hasit zaměstnanci. Škoda je vyčíslena na 100 milionů korun. Příčina požáru je v rukou vyšetřovatelů. Požár se obešel bez ranění. Zastupitelstvo města Žatec na svém jednání v březnu projednalo a schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci a provozování hazardních her. Dopad to bude mít na plné uzavření dvou heren, které jsou spojovány s narušováním veřejného pořádku a opakovanými incidenty. Ke zlepšení systému na odpočívce nám více řekne Kamila Zahalková z oddělení regionální a celostátní komunikace.
5: Pro zlepšení využití kapacity stání je odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti. Na odpočívce je proto zřízen i kamerový dohled, který také poslouží ke kontrole provádění úklidu u toalet.
4: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Informovala dnes v tiskové zprávě státní organizace CERMAT. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijali 89,8% uchazečů.
2: Sport.
4: Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka se mohl díky účasti na letošním mistrovství světa vrátit do míst, kde před časem působil. Za tým Fribourg Gotteron, který letos vybojoval svůj historicky první titul, odehrál ve švýcarské nejvyšší soutěži v letech 2016 až 2018 dvě sezóny.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
4: Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy nebo na Sněžce. Vyplynulo to ze záběru webových kamer. Za to ve středočeském kraji bude dnes oblačná až zatažená obloha s přibývajícími přeháňkami a s teplotami 13 až 17 stupňů.
3: My jsme se tady ve studiu potkali poprvé.
4: Ano.
3: Je to tak. A ty jsi říkala, že jsme podobně starý. Tak co kdybychom si takhle na začátek dali takovou jako písničku, která je taková party a možná ji známe tak jako z dětských let totiž
4: výborně
3: dokonce.
4: Výborně, dej jí tam.
3: Bailando.
4: To je ona.
3: Zní to dobře, vi?
4: Jo, jo,
3: tak
4: leto.
3: Jo, tak jdem na to.
2: Relax Radio.
0: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: zase 12 minut po 10. hodině nám dohrála na Rádiu Relax Kelly Clarkson a vy posloucháte Café Time s Terkou. Dneska dopoledne budeme řešit auta. Budeme řešit nejprodávanější auta v České republice. Pokud se chcete zapojit se mnou do tohohle tématu, tak určitě budu ráda, když mi na číslo 606 736 736 napíšete, jaké auto máte třeba například vy, protože mě ten žebříček prodejů aut za minulý rok poměrně překvapil. Tak poslouchejte dál Rádio Relax, ať se dozvíte víc a klidně mi pište na 606 736 736. Teď už skupina Jelen s písničkou Pálím na Rádio Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Vyšel žebříček nejprodávanějších značek aut za minulý rok 2025. Já musím říct, že když jsem ho viděla, tak jsem se trošku podivila, protože některé značky, ne že by tady v Česku nejezdily, ale na druhou stranu nemám pocit, že se až tak moc prodávají. Každopádně my se na tento žebříček jdeme podívat. Máme tady 10 nejprodávanějších značek automobilů za rok 2025. No, na 10. místě se umístilo BMW, na 9. místě Renault, na 8. místě Ford, na 7. místě Mercedes-Benz, to mě trochu překvapilo, a na 6. místě Dacia. Tak tohle je 5 od konce v rámci tohohle žebříčku, které jsem vám nabídla. No a samozřejmě předpokládám, že vy víte, kdo bude na úplně prvním místě. Já to vím taky a jsem na to poměrně pyšná, protože přece jenom se jedná o nám blízkou automobilku. Každopádně ten žebříček, s ním budeme pokračovat už za malou chvilku. Teď si dáme Don't Stop, I Wanna Know, písničku na Rádiu Relax.
1: Nejlepší

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dnes v dopoledním Café Timeu řešíme nejprodávanější auta za rok 2025 tady u nás v České republice. Projeli jsme ten žebříček od 10. do 6. místa a teď se jdeme podívat na 5. místo. Na 5. místě se umístila automobilka Kia, na 4. Toyota a přecházíme na medailové pozice. Na 3. místě se umístil Volkswagen, což mi dává docela smysl. Na 2. místě podle mě v poměru cen získal 2. místo Hyundai, no a na 1. místě není žádná jiná automobilka než Škoda Auto. Škoda Auto prodala zhruba 42 tisíc kusů nových automobilů, což tvoří celkem asi 34% v celkovém prodeji těch nových aut tady u nás v České republice. Tak předpokládám, že prostě téměř každý třetí má Škodovku.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: dnešním dopoledním Café Timeu máte poslední příležitost si vyhrát poukázku v hodnotě 800 korun do Caravan Metropol Karting. Caravan Metropol Karting, to jsou motokáry na Zličíně, kam můžete vyrazit a užít si dvě adrenalinové jízdy, anebo to můžou být jízdy pro dvě osoby. Dnes soutěžíme samozřejmě s naší soutěžní otázkou, která zní, kolik metrů měří trať v Caravan Metropol Karting dohromady. Jsou tam tři měřené úseky totiž a dohromady nám to tvoří nějakou hodnotu metrů. Tak tu chceme vědět. Pište mi správné odpovědi na číslo 606 736 736. Dnes, jak už jsem říkala, máme poslední příležitost vám rozdávat poukázky v hodnotě 800 korun do Caravan Metropol Karting. Tak soutěžte, pište a já se těším na vaše odpovědi.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu.
1: Relax Radio.

Každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Máme přesně 11:01 a to znamená, že zprávy na Relaxu jsou tu.
1: V Brandýsku na Kladensku se vymáhá stočné i po neboštících a na Rakovnicku řidiče čeká další dopravní uzavírka.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V Brandýsku na Kladensku se má otevřít na jednání zastupitelstva 20. května diskuze o vymáhání stočného a s ním spojených právních nákladech, které obec hradí ve výši 32 tisíc korun měsíčně. Obyvatelům vadí, jakým způsobem dochází k vymáhání pohledávek. Obec vymáhá dluhy až 4 roky po smrti vlastníka nemovitosti nebo požaduje stočné v případě havárie, kdy voda do kanalizace vůbec neodtekla. I v polovině května zůstává dopravní situace na Rakovnicku komplikovaná. Plánují se nové uzavírky díky rekonstrukci vozovek a pořádání společenských akcí. Dnes startuje uzavírka z Nového Strašecí na Čelechovice. Nejvýraznějším dopravním omezením je nová uzavírka v obci Nový dům na Rakovnicku. Generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl se vyjádří ke stavu mostů v Čechách.
3: Ta situace v posledních letech se výrazně zlepšuje, protože ty finanční prostředky, které jdou do oprav mostů a její údržby, jsou skutečně velké. Od roku 2022 je to zhruba třeba až 8 miliard korun součtu. Neustále to narůstá, to skutečně se staráme o ty mosty, aby nebyly ve špatném stavu. Dneska aktuálně máme jeden jediný most v havarijním stavu a ten se aktuálně opravuje, to znamená, skutečně řidiči se nemusí bát, že by jeli po mostě, který by byl ve stavu, který by byl nebezpečný pro samotné užívání.
1: Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kterou dnes schválila sněmovna.
2: Sport.
1: Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartiana Asgera Sorsena. Jeho spoluhráč David Douděra, který v druhém kole na stavbové skupiny o titulu rovněž dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne se budou tvořit přehánky. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Obloha bude oblačná až zatažená, teploty jsou stálých 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Tak teploty se nám malinko zvyšují, já z toho mám teda radost a to léto doufám, že už máme za rohem.
1: No, ještě si budeš muset chviličku počkat, ale neboj, ono to přijde.
0: Já doufám. No tak co, minulou hodinu jsme tančili, tak budeme tančit dál, ne?
1: Jo, já jsem pro.
2: Relax Radio.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Zítra se v Kladně uskuteční tržiště radosti, komunitní akce zaměřená na lokální tvůrce a ruční výrobu. Těšit se můžete na menší jarmark originálních výrobků, workshopy pro děti i dospělé a také na výrobu, výbornou kávu a nějaké dobroty. Tržiště radosti si můžete užít od 13 do 17 hodin v Pecka Art Café v Kladně ve Ctiborově ulici. Tak zítra víte, kam vyrazit.
1: Jsme všude s tebou. Kladno 92,3. Kladno 92,3. Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také doprodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D6 máme hlášenou jednu komplikaci, a to na 18. kilometru ve směru na Prahu, protože tam je odstavené osobní vozidlo. Tak si dejte pozor, projíždějte opatrně. Samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu, máme před sebou víkend, tak ať všichni dorazíme, kam potřebujeme. A kdybyste měli vy nějaké informace o dopravě, tak nám je klidně dejte vědět na číslo 606 736 736 a my to info pošleme opět dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Přináším vám informace o revoluci v hledání zaměstnání. Doufám, že nikoho z vás, kdo teď poslouchá, tak se to zrovna aktuálně netýká, anebo týká, a jenom z důvodu toho, že by si chtěl polepšit samozřejmě. Každopádně evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese největší změny v oblasti mest a HR za poslední roky. A důležitým bodem je, že firmy budou muset nově uvádět nástupní mzdu nebo její rozpětí už v pracovních inzerátech.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: I v dnešním dopoledním vysílání jste si mohli vyhrát poukázku v hodnotě 800 korun do Caravan Metropol Karting. A naše dnešní otázka, díky které jste si právě tuto poukázku mohli vyhrát, tak zněla, kolik metrů měří trať v Caravan Metropol Karting. Já doufám, že na drátě mám Evu. Krásné dopoledne, slyšíme se.
1: Ano, dobrý den, slyšíme.
0: Slyšíme se. Tak Evi, vy jste nám poslala správnou odpověď a ta zní, kolik metrů tedy měří trať v Caravan Metropol Karting?
1: 690 metrů.
0: Je to správná odpověď, my moc gratulujeme. Zajímalo by mě, jestli budete sama jezdit na trati, nebo někoho vezmete sebou, nebo to naopak někomu darujete?
1: Ne, předečám dětem.
0: Dětem, panečku, přesně tak, trať je vhodná i pro děti, takže věřím tomu, že tady ty adrenalinové jízdy si parádně užijí. Takže já moc děkuju, že jste se zapojila do naší dnešní soutěže. Musím na vás prásknout teda, že vy jste se s manželem asi domluvili, že jo?
1: Ano, taky, posloucháme oba dva.
0: Psal mi i manžel a nakonec to byla vy, kdo vyhrál dnešní poukázku. Tak já přeju, abyste si to užili a samozřejmě budeme rádi, když se s námi zapojíte zase někdy. Tak hezký víkend.
1: Skvěle, děkuji moc, mějte se.
0: A vy ostatní posluchačové, jak říkám, výher není nikdy dost. Tak pište, volejte a samozřejmě poslouchejte Radio Relax.
2: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
3: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Dvě minuty po 12. to je přesný čas.
1: Děti na berounské základní škole se pravidelně věnují výcviku první pomoci a u Mělníka se staví nový vodojem za 110 milionů korun. Hezké poledne přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: V Berouně se žáci druhé základní školy pravidelně věnují výcviku první pomoci a prevenci úrazů. Do školy dochází odborníci ze zdravotnictví a předávají dětem cenné rady. Důraz také věnují důležitým telefonním číslům, zásah při nevolnosti nebo náhlém kolapsu. Výcvik je také zaměřen na zajištění základních životních funkcí. V Hostíně u Mělníka se staví nový vodojem, který bude stát 110 milionů korun. Vodojem má zajistit stabilitu dodávek vody v regionu a zajistit dostatek vody i do budoucna, kdy se počítá s nárůstem odběratelů vody o tisíce. Projekt má být hotový do konce letošního roku. Žena málem dala podvodníkům všechny své úspory. Kdo ji před ztrátou zachránil, nám řekne mluvčí policie pro Středočeský kraj Michaela Richterová.
3: Policisté z obvodního oddělení Kladno Kroče Hlavy se zabývají případem pokusu podvodu, k němuž došlo na konci dubna letošního roku. Vše začalo telefonátem, ve kterém 49-letou ženu kontaktoval údajný příbramský kriminalista z hospodářské kriminality s tím, že si na její jméno chce vzít někdo úvěr ve výši 300 tisíc korun. Oba tito podvodníci ženu natolik vystrašili a zároveň ji přesvědčili k tomu, aby se dopravila do Kladna do banky a tam vybrala 300 tisíc korun. Zásadní roli v celém příběhu se hrál řidič taxislužby, který ženu vezl z Mostecka do Kladna. Upozornil ji na to, že se jedná o podvod, ať telefon položí, nicméně žena taxikáři nevěřila a pokračovala v hovoru dál. Jakmile ženu přivezl do Kladna, tak okamžitě kontaktoval tísňovou linku policie České republiky.
1: U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% žáků ze zhruba 80 tisíc studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12% takzvaných prvomaturantů. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023, kdy byla celková neúspěšnost 9%. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí.
2: Sport.
1: Český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: V Beskydech na východě Čech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
0: No máme před sebou víkend, tak co chystáš?
5: No tak já budu mít v sobotu poslední zkoušku v tomhletom letním semestru, vlastně před státnicem a prostě úplně poslední zkoušku.
0: No tak to budem držet palce.
5: No, děkuju.
0: Zrovna v sobotu teda.
5: Zrovna v sobotu a zrovna je to taková jako blbá zkouška.
0: Jo.
5: Jako těžká taková na nic prostě.
0: Tak to budem držet hodně.
5: Děkuju, děkuju.
0: A pro vás tady už máme Spice Girls. To jsme takový jako víme, trošku
5: ano,
0: ne?
5: Ano.
0: Tak pojďme na Spice Girls už za malou chvilku na relaxu. Krásné poledne.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: Zítra se v Kladně uskuteční Tržiště radosti. To je komunitní akce zaměřená na lokální tvůrce a ruční výrobu. Těšit se můžete na menší jarmark originálních výrobků, workshopy pro děti i dospělé a také na výbornou kávu a nějaké malé dobroty. Tržiště radosti si můžete užít od 13 do 17 hodin v Pecka Art Café v Kladně ve Ctiborově ulici. Tak kam zítra vyrazit, už víte. Tak vám přejeme krásný víkend.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Relax Radio.
9: Nejlepší rádio ve vašem městě.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. května. Tento den roku 1859 se narodil Pierre Curie. V roce 1948 přišel na svět pozdější člen legendární formace Roxy Music Brian Eno. 15.5.1972 spatřil světlo světa herec známý třeba z Pobřežní hlídky a taky příležitostný zpěvák David Charvet. Narozeniny má dnes taky, a to od roku 1953, muzikant a skladatel Mike Oldfield. Roku 1856 zabilo tornádo v Texasu 78 lidí. V roce 1955 začala výstavba kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. 15. květnový den v roce 1967 se Paul McCartney poprvé setkal se svojí budoucí manželkou Lindou. A po třech letech všichni brouci společně vydali v Americe poslední desku. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz. Relax Radio.
1: Relax Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
3: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
2: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
3: A kde tu firmu najdu?
2: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
3: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
2: Ne, to oni. A ještě ti i poradí. A nebo ti to klidně přivezou.
3: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
2: Jasně. Nebo mrkni na sol.substraty.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Relax Radio. Relax Radio.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ta bílá ti sluší. Tohle byl Marek Ztracený za půl minuty, 13. hodina, pojďme na zprávy.
1: V Rakovníku budou i letos předzahrádky provozovatelům vypůjčeny a městská policie Kladno byla ve škole, aby děti poučili o bezpečnosti a dobrém chování. Hezké páteční odpoledne s Honzou a Bárou.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku jsou v posledních letech předzahrádky na náměstí a přilehlých ulicích vždy dány provozovatelům do užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Stejný postup bude zachován i v letošním roce a předzahrádky budou umístěny na náměstí na základě bezplatné výpůjčky. O umístění předzahrádek projevili zájem všichni stabilní provozovatelé. Nejen přestupky, doprava nebo noční hlídky patří k práci městské policie Kladno. Strážníci dobře vědí, že bezpečnější a klidnější ulice města nezačínají od řešení již vzniklých problémů, ale především výchovou, vzájemným respektem a obyčejnou lidskou slušností. Právě z tohoto důvodu zavítali tuto středu preventisté městské policie za dětmi do školní družiny základní školy v Norské ulici. Vysokorychlostní trati se blíže vyjádří mluvčí zprávy železnic Nela Ebrfríbová.
3: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati mezi Prahou Běchovicemi, Poříčany a Světlou nad Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje novou stavbu dvoukolejné vysokorychlostní trati z Prahy Běchovic do Světlé nad Sázavou ve směru na Brno a také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka u Poříčan. Plynule tak navazuje na již zpracované dokumentace pro územní řízení. Celková délka obou tratí dosáhne přibližně 106 kilometrů.
1: V Nové Pace na Jičínsku požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun. Podle hasičů nebezpečí šíření toxických zplodin pominulo.
2: Sport.
1: První zápas na mistrovství světa v kariéře čeká dnes večer proti Dánsku útočníka hokejové reprezentace Matyáše Melovského. Dostane tím zřejmě nejlepší možný, i když trochu předčasný dárek 22. narozeninám, které oslaví v pondělí 25. května. V rozhovoru s novináři ve Švýcarsku uvedl, že utkání se nemůže dočkat a už jen možnost být členem národního týmu na velké akci si naplno užívá.
2: Relax Radio.
1: Obloha zůstane zatažená až oblačná s případnými srážkami. Teploty dne jsou 13 až 17 stupňů. Noc nás čeká s velkou oblačností, k ránu na východě středočeského kraje očekáváme déšť. Nejnižší teploty v noci budou 7 až 14 stupňů Celsia.
4: 7 až 4.
1: To není nic moc, viď?
4: No, že jsi říkal 14, já jsem si říkal, tak to v noci jdu ven.
1: Ježišmarja.
4: Já jsem si vůbec říkal 14 stupňů v noci.
1: Je pátek.
4: No, je pátek,
1: ježišmarja.
4: Pojďme na něco teda letního, když už mluvíme o těch teplotách. Když 14, co si budeme povídat, to není žádná vysoká teplota, ale příjemná může být.
1: Ano.
4: Stejně taky muzika Alvaro Soler, La Cintura už za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Tohle je Eva Farná, která představuje těsně před největšími koncerty v životě silně osobní single novinku Perpetuum Mobile. S textem je úplně jasné, že Eva je opravdu v jednom kole. V písničce třeba pasáž, co je úspěch, když z toho, co děláme, mizí mi úsměv. Už ani nevíme, na co si připijet. Tak to už je tak trošku na zvážení a možná, Evo, i na zpomalení. Další novinky najdete na našem webu radio-relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda. Fire Ben Cristoval, Toby Romeo, tak to je další odpolední playlist Rádia Relax, nebo už za chvilku taky slibovaný Alvaro Soler. Hezký poslech.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Swedish House Mafia ve Fresh Timeu, takhle v pátek odpoledne. Zraky hokejových fanoušků se znovu upnou směr Švýcarsko, kde se odehraje mistrovství světa v hokeji 2026. Informace z hokeje podáme za chvilku, ale až dnes večer dokoukáte hokej, tak tady máte tip, kam s přáteli vyrazit.
1: Léta 80. hity 90.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: šampionát.
1: Tak je to tady, čekání je u konce. Český národní tým vstupuje do svého putování v rámci 89. ročníku mistrovství světa v ledním hokeji. Na úvod čeká národní tým ve Friburku nevyzpytatelný soupeř. Naváže Dánsko na historicky loňský úspěch nebo potvrdí Češi roli kurzového favorita. Národní tým se musí ale na mistrovství světa obejít bez mnoha hvězd. Šanci tak dostávají i méně výrazní hráči. Naopak již na své 13. mistrovství světa míří kapitán národního týmu a extra ligový mistr Roman Červenka, který jistě bude patřit mezi pilíře českého útoku. Radim Rulík to měl tedy se složením výběru na letošní mistrovství světa hodně těžké a je z toho asi nejslabší nominace za dlouhou dobu. Nemyslí si tak, že na úvod nějak Dány přejedeme. Proto tedy dnes večer od 20.20 musíme pořádně fandit. Rozehřát se můžeme u sledování už odpoledních zápasů. V 16 hodin 20 minut začíná zápas Finsko-Německo a v 16.20 ve stejný čas tedy Kanada-Švédsko. A zároveň s námi večer ve skupině A bude hrát Spojené státy americké proti Švýcarsku. Takže večer jdeme všichni fandit.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AHA a Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství.

0: Tentokrát Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Máme 15. května, myslím, že nejen studenti, ale asi hlavně i jejich rodiče si dnes pořádně oddechli. Střední školy přijali do 4letých oborů v prvním kole 116 929 uchazečů. Tedy skoro 90% z celkového počtu přihlášených. Je to větší podíl než loni i předloni a my na všechny naše frekvence posíláme obrovské gratulace. A jak, pokud nás teď třeba posloucháte, máte obrovskou radost, tak jak budou vypadat vaše oslavy? Jdete třeba do cukrárny na pohár? Nebo jak odměníte ty vaše děti? Tak ještě jednou zdravíme na všechny frekvence a gratulujeme.
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice před zprávami, za chvilku dostane slovo Barča, ale teď je, pojďme na vaše dopravní SMSky. V ulici Pražská na Mělníku je tam dopravní nehoda, aktuálně je to prý i uzavřené, na místě zasahují všechny záchranné složky.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: Je tu přesně 14. hodina, pojďme na zprávy, slovo si bere Bára.
1: Na Nechranicích bylo pozdvižení díky sobeckým rybářům, měla rybářská stráž napilno a na trati mezi Prahou a Berounem jezdil měřící vůz prověřující poruchové troleje.
2: Relax Radio.
1: Rybářská stráž řešila na vodní nádrži Nechranice hned několik prohřešků. Jednalo se o schovaného candáta v igelice, překročení povoleného limitu úlovků a lov v době tření. Stráž sobeckým rybářům odebrala povolenky. Na trati mezi Berounem a Prahou Správa železnic nasadila speciální měřící vůz, který kontroloval trolejové vedení, na kterém byly opakované poruchy a komplikovaly provoz. Příčina problému není zatím jasná, ale v tuto chvíli se nové poruchy neobjevují. Dle statistiky úřadu práce klesla nezaměstnanost. Více to rozvede ředitelka úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
3: Pracovní trh se znovu probouzí k životu. Firmy napříč obory hlásí rostoucí zájem o nové zaměstnance. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se ke konci dubna snížila na hodnotu 4,1%. Celkový počet uchazečů o zaměstnání tak klesl na 41 240 a v evidenci krajské pobočky ubylo 420 uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ve druhém jarním měsíci zprostředkoval zaměstnání celkem 3380 uchazečů a rovněž 615 uchazečů se rozhodlo zahájit samostatnou výdělečnou činnost.
1: Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zelil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži do betonu. Policie ho má od čtvrtka a odborníci si z něj pokusí lebku vyjmout. Podle policie muž odůvodnil krádež relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl jí soukromně pohřbít.
2: Sport.
1: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před dvěma měsíci a naposledy po skandálních událostech v ligovém derby se Spartou. Tykač jeho nabídku zamítl.
2: Relax Radio.
1: Víkendovou předpověď počasí nám zodpoví meteorolog František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V sobotu očekáváme převážně zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, na východě kraje i s deštěm. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer pak srážky budou ustávat a na západě kraje bude oblačnosti ubývat. Teploty v noci klesnou na 7 až 4 stupně Celsia, na západě kraje při zmenšené oblačnosti až na 2 stupně Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Teploty vzduchu přes den vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. V neděli pak očekáváme převážně slunečné počasí, většinou polojasno, během dne při zvětšené oblačnosti jen výjimečně přeháňka. Ranní teploty klesnou na 5 až 1 stupeň, místy se vyskytnou přízemní mrazíky a odpolední vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Za předpověď děkujeme a budeme doufat v lepší počasí do příštích dnů.
0: A my, Barčo, zase děkujeme za zprávy a nabídnu muziku. Když řeknu, že bude tvá nejoblíbenější zpěvačka mezi 14. a 15., tak bude kdo?
5: A teď nevím, jestli mě zkoušíš, nebo to víš, ne, nebo to mám vidět já nebo
0: já
5: kdo?
0: Já to vím, kdo je tvůj oblíbený. Tak já nevím, co zpívá Schody z nebe třeba tohle zpěvačka.
5: Ano, Tereska no. Karlová.
0: Tak tu si za chvilku zahrajeme, nejenom pro Barču, ale samozřejmě i pro vás, já chci jen to, co chci. Víš, jakýho je to vůbec animáku tohle?
5: Vím.
0: Tak pojď ještě.
5: Na Vlásku.
0: Tě tady zkouším, co? To je pátek, hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 10 minut k tomu, nevím, jak jste na tom relaxáci se zpěvem vy, ale já docela velká bída. Nedávám ani lehké písničky, každopádně jsou samozřejmě i písně, které mohou i pro zkušené zpěváky představovat obrovskou výzvu. Některé melodie mohou vyžadovat specifické technické schopnosti, zatímco jiné mohou být především o emocionálním podání. Při pěveckých výkonech se zohledňují prvky, jako je hlasový rozsah, výška, síla a taky kontrola dechu. Tak která píseň dá tedy zabrat i profíkům? Tak je to tohle. Unbreak My Heart, Toni Braxton. A to nádherná R&B skladba z roku 1996, už je to pár let. Začíná takovým kouřovým spodním tónem. Toni Braxton pak přednese silný, ale kontrolovaný vokál, který v sobě nese spoustu emocí. Takže tohle je jedna z nejtěžších písní, kterou můžete zkusit třeba o víkendu s přáteli u táboráku zaspívat.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax. Relax.

0: nebo už do auta a před vámi volný víkend. Víkend, dva dny, na které se těší většina lidí celý týden. A podle průzkumu máme o ideálním víkendu docela jasno. Například 69% Čechů říká, že nejlepší víkend znamená být venku na čerstvém vzduchu. A hned zatím je dobré jídlo a pití. To je důležité pro 58% lidí. Tak jaký je podle vás relaxáci ideální víkend? Napište nám to do studia na číslo 606-736-736. Některé SMSky samozřejmě dáme i do éteru.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak je tu pravidelná kontrola dálnic, pozor na D1 na 106. kilometru ve směru na Prahu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, osobní auto stojí u středního dělícího pásu, nebezpečná situace, tak nohu z plynu v místě. D1 ještě jednou, tentokrát ale 178. kilometr ve směru na Brno, tam je pro poruchu odstavený náklaďák. A ještě D10, 33. kilometr ve směru na Turnov, je tam havárie osobního auta do svodidel, na místě zasahují záchranné složky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jeha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90.

0: Když se koukám na SMSky, které chodí od vás posluchačů na dnešní téma, co budete dělat o víkendu, nebo jak by měl podle vás vypadat ideální víkend, tak převážně plánujete postel. Je fakt, že víkend je pro spoustu lidí hlavně čas na dospání. Podle průzkumu si o víkendu přispíme v průměru o 1 až 2 hodiny déle než ve všední dny a skoro polovina lidí přiznává, že bez víkendového dospávání by pracovní týden vůbec pak nezvládla. Zajímavé ale je, že odborníci mluví o takzvaném sociálním jetlagu, to znamená, že přes týden vstáváme jinak, než by naše tělo chtělo a o víkendu se to tak nějak snažíme dohnat. No a taky, víte, jaký je nejčastější sobotní čas vstávání? Je to prý kolem 8 ráno. Jen malé procento lidí si opravdu přispí až do oběda.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Shakira, Féteru, Rádia Relax, tohle je spíš taková fotbalová píseň, ostatně Shakira má na svědomí několik fotbalových skladeb, ale dnes to bude hlavně večer o hokeji. V Česku patří hokej dlouhodobě mezi nejsledovanější sporty. Výzkumy ukazují, že mistrovství světa zná a sleduje asi 88% českých fanoušků sportu. Ve 20 hodin 20 minut, tedy dnes večer, nastoupíme proti Dánům. A já jsem... Nejdřív, když jsem vyhlásil to dnešní téma, jak má vypadat ideální víkend, tak jsem čekal, že to budou různé výlety. Ano, asi tady vítězí to, že si nejvíc chcete přispat, ale pak se tady samozřejmě objevují SMSky, které reagují na startující mistrovství světa v hokeji. A proto tedy ideální víkend podle posluchačů pánů, to pánské osazenstvo, píše manželka někde s dětmi na výletě a my u televize. No tak už zbývá jenom pozvat bandu přátel, nasadit dres, mít k dispozici hokejky, aby jsme dokreslili takovou tu pravou atmosféru obýváku a pak už jenom fandit. A to pořádně.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Já to.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Hodiny tady u nás ve studiu Rádia Relax ukazují 15. hodinu, tak pojďme na zprávy.
1: U Mělníka se stala dopravní nehoda, autobusy nabírají zpoždění a Kladno napsalo definitivně tečku k dohodě s teplárnou. Hezký začátek víkendu vám přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Z Mělníka směrem na Kly se krátce popolední stala dopravní nehoda dvou osobních aut. Místo nehody se odklízí a doprava je řízena Kyvadlově. Autobusy směrem na Prahu nabírají zpoždění. Řidička z osobního automobilu byla s lehkým zraněním převezena do nemocnice. Příčinou nehody vyšetřuje policie a zkouška na alkohol byla negativní. Zastupitelé a radní napsali tečku k dohodě s teplárnou. Ceny pro odběratele se nemění. V polovině dubna na mimořádných zasedáních zastupitelstvo a následně rada města Kladna odsouhlasili poslední dokument nezbytný k potvrzení dohody s teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro následující 2 roky. Není hřiště jako hřiště, jak se liší, nám řekne mluvčí města Louny Pavla Kutlu.
3: Město Louny provozuje více jak 40 hřišť a každé z nich má svá specifická určení a vlastní provozní řád, který je důležitý si před vstupem přečíst a respektovat. Provozní řády stanovují například provozní dobu, věkové omezení, způsob využití i podmínky, za kterých je možné hřiště používat.
1: Příčinou čtvrtečního požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku byla technická závada, která zatím není blíže specifikována. Po dopoledním průzkumu místa požáru a opřesnění zástupce firmy byla způsobena škoda snížená asi na 10 milionů korun z původně odhadovaných 20 milionů.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž skončila v play-off zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola play-off z Vegas. V dějišti mistrovství světa ve Freiburgu to po dnešním rozbruslení týmu před večerním utkáním z Dány uvedl generální manažer Jiří Šlégr.
2: Relax Radio. Relax Radio.
1: Večer čeká středočeský kraj dešťové přehánky. V noci bude velká oblačnost s nejvyššími teplotami 7 až 4 stupně. Na východě kraje čekáme dešťové přehánky.
0: Takové byly další odpolední zprávy s Barčou a Barčo, ty se nikam nevzdaluj, protože za půl hodiny dáme souboj, ten finální tohoto týdne.
1: Už se těším.
0: Tak co, bude to zvuk z reálného života, seriál, film, co bys si takhle vybrala? Je pátek, tak pojďme to odlehčit.
1: No tak asi ten reálný život.
0: Fakt, no tak dobře, no tak jo. Nobody, One Republic, tak to zase vybírá náš pan hudební ředitel a tohle vám budeme servírovat mezi 15. a 16. na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: One Republic, Nobody po 15. hodině na Relaxu. Já věřím, že většina z vás má pohodové odpoledne. To dnešní odpoledne je opravdu velice příjemné, protože je pátek a hokejový víkend startuje. Na prvním místě, když jsem se ptal minulou hodinu, jak vypadá ideální víkend, tak je to podle vás, posluchačů, co jste napsali do studia, spánek. Ale je zase škoda prospat ty volné dny. A pozor taky na neděli. Psychologové mají dokonce na to výraz nedělní blues. Je to jakýsi lehký stres nebo smutek z toho, že víkend končí. Podle průzkumu ho zažívá až 70% lidí, nejčastěji mezi 5. a 8. hodinou večerní. Lidé tehdy nejvíc myslí na pondělní povinnosti, taky studenti na školu nebo třeba těžkou práci. A právě v neděli večer bývá výrazně vyšší sledovanost seriálů, filmů a taky objednávek jídla online, což je docela překvapivé. Ale my žádné v tuhle chvíli nedělní blues nemáme, protože je pátek odpoledne a to volno, tak to je teprve na svém začátku.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: Dneska mi

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor na D10 na 39. kilometru ve směru na Turnov, nehoda, střed osobního auta s nákladňákem, na místě už to řeší policie. D8 na 0,5 kilometru ve směru na Prahu, takže těsně před Prahou, dopravní nehoda, nákladňák naboural do betonových svodidel a teď to brání mírně v provozu, tak počítejte se zdržením. D1 155. kilometr ve směru na Prahu, pro poruchu odstavená dodávka, dodávka s defektem, a ještě Pražský okruh, i tam je mírnější zdržení, a to na 17. kilometru ve směru na D1, opět pro poruchu odstavené vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, pojďme na souboj moderátor versus právařka naproti mě, Barčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Já jsem se dneska posluchačů ptal, jak podle nich vypadá ideální víkend, tak co ty máš v plánu na víkend?
1: No, tak já zase zkoušku, že jo, do školy.
0: Jo, jasně, ale pozor, ty dneska můžeš tak trošku jedním krokem slavit už úspěch, protože ty jsi dnes odevzdala diplomovou práci.
1: Ano, ano. Jako, to je... O, děkuji. To bylo krásný. Spadnul mi velký kámen. A takže jsem taková jako unavená. Víš, teďkon. Takže já si myslím, že o ten víkend budu spát.
0: Ano, to se tady objevuje jako v SMS-kách nejčastěji, jak vypadá ideální víkend podle relaxáků našich posluchačů. Je toho spánek, ten tedy vede. No tak teď spát nebudeme, teď jdeme bojovat. Pojďme na to. Ty jsi mi na začátku téhleté hodiny říkala, že by si chtěla zvuk z reálného života. Tak protože je pátek, musím říct, že tenhle týden jsem byl hodně zákeřnej,
1: jo,
0: abych získal body.
1: Ano.
0: Já vím, že mi to vrátíte příští týden s Kamčou. Tak pojďme tedy ti to splnit. Našel jsem tady zvuk z reálného života. Mm-hmm. Je to stroj, který má počátky v roce 1867.
1: Mhm.
0: Dala bys to třeba na první dobrou, že bys jako věděla, jo, tak tohle já vím.
1: No to nevím.
0: Tak takhle zní

0: Tak povídej, co by to mohlo být?
1: Jako napadá mě něco.
2: No tak to klidně dej.
1: No nemůžu to říct, že jo.
2: No úplně ale... propálit, ne, to by si sebrala posluchačům písničku na přání, ale můžeš dát jako indice, že to tušíš.
1: No já si myslím, podle toho zvuku, něco jako s lesem, se dřevem.
2: Jasně, tak to klidně řekni.
1: Větve.
2: Jasně, větve. Hmm. A co jako, že to je pila, jo, nebo?
1: No ne, jako plně pila, ale jako něco, co ty větve odklidí od toho stromu.
2: Slyšíš tam prostě praskání větví?
1: No.
2: No, tak v lese nejsme.
1: A ještě mě napadá druhá věc, ale to zase mi nesouhlasí s tím rokem.
2: A zkus jako, zkus.
1: Jako papír.
2: Taky ne.
1: Taky ne, no tak v tom případě jako jsem zase prohrála, no.
2: Tak ano, bez bodů jsou dnes zprávaři, fanfáru ti nepouštím, aspoň ten potlesk si dostala za tu diplomku.
1: Děkuji.
2: Ale tady by si teda neprošla dnes. Takže relaxáci, je to na vás, poznali jste tenhle ten tajný zvuk?
1: A ještě mě napadla třetí věc.
2: A to už je bez bodů, jo?
1: Ale to už je jako bez bodů, ale zkus dát ještě nápovědu, no. Nemůžu, ještě jako prádlo.
2: No, jako točí se to, jako no. Pračka. Ale prádlo se v tom netočí.
1: No,
2: jako
1: ne.
2: Něco se tam točí, jo? Něco se tam, a já teď nemůžu, to už by byla
1: no,
2: obrovská nápověda.
1: Já vím, já
2: 6-6-7-3-6-7-3-6, pozor, pračka to není. Posluchači píšou, že je to pračka. Ne, ne, ne.
1: Ne, ne, ne.
2: Hledejme tenhle ten stroj, ode mě nápověda na stavbě.
3: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
2: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
1: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
2: A kde tu firmu najdu?
1: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
2: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
1: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
2: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
1: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právařka. Barča je bez bodu, sice odezdala diplomku, tak je spokojená, jí to vůbec nevadí, není naštvaná, jo?
1: Překvapivě. Ne, nejsem, je pátek.
0: No právě, tak co neuhodla? Tenhle ten tajemný zvuk, a to si vybrala schválně, vlastně, že si chtěla zvuky z reálného života, ano. Tak jsem pátral. Hodně posluchačů, možná posluchaček, ty se trošičku navedla na to, že je to pračka.
1: Tak já jsem doufala,

0: Ale že mi dáš něco trošku holčičího.
1: To ne zase.
0: No, to
1: jako,
0: ne.
1: Měl jsem tady fén, ještě tady na mě vyskočil fén, protože ty si říkáš, že jdeš ke kadeřnici, že jo, máme stejnou kadeřnici v Novém Strašecí, tak ji tam zdravíme, ale fén, to by mi přišlo hrozně moc jednoduchý. Takže pračka to není, tvoje mamka ti ale taky se snažila poradit, byť no. Sice nemůžete koukat tady na ty monitory, kam chodí SMSky od posluchačů, ale ty máš chytré hodinky a tam se objevila zpráva a mamka píše, co?
0: Mamka píše, že slyší vodu a že jí to přijde jako mlejn.
1: Tak pozor. Mlejn a voda to není. To ať si jde radši zkontrolovat koupelnu, jestli tam pak voda neteče, protože tady v tom, i když jo, počkej, jo, trošku
0: tam voda je?
1: To je pravda. My už jsme totiž si o písničku řekli, co to je jako za zvuk. Tak nám to ještě prozradí někdo na telefonu. Tak kdo tam, hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Eva.
1: Evo, my tě zdravíme.
0: Ahoj.
1: Kam jsme se dovolali?
2: Ahoj. Prosím?
1: Kam jsme se dovolali? Odkud jsi?
2: Kam jsme se dovolali? Teďko tady na Kladno, kousek od pracáku, jedeme v autě, vracíme se domů z práce.
1: Ježíš, tak to je příjemná činnost, tak přejeme šťastnou cestu. Možná vám do auta zahrajeme nějakou písničku, jestli to správně uhodneš. Jenom pozor, pračka to není. Tak co to teda je?
2: Rozumím, pro nás stentní blondýny to byla opravdu těžká otázka, ale my jsme nakonec odtipovali podle zvuku, že to může být míchačka.
1: Jasně, odtypovali. Množné číslo, takže podle mě za volantem sedí manžel.
2: To se neříká.
1: Ale fanfára tam je. Možná pro toho řidiče taky, jo? Míchačka je správná odpověď. My ho zdravíme, jak se jmenuje?
2: Vašek.
1: Vašku, my tě zdravíme, ahoj.
0: Ahoj.
1: Hlavně opatrně, máte to krásně rozdělený. Tak je jasný, že tu písničku vybere žena, že jo?
0: To tak ano, musí být.
2: Dovolím si, tak jako.
1: Tak co to teda bude?
2: Já bych poprosila asi ikonický song od Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Určitě, dávám to do playlistu. No a teď, když to takhle máme hezky rozdělený, jo, teď ve studiu, je to hezky vyvážený muž a žena, teď u vás v autě taky. Pojďte ještě říct, budete večer koukat někdo z vás na hokej? Já ano, Barča?
0: Ne, já ne.
1: Dobře, tak.
2: A já koukat nesmím.
1: Jak to?
2: No, protože když koukám já, tak prohrajeme.
1: Jo, takhle, tak prostě nekoukej, nekoukej na celý mistrovství světa, ano?
0: Tohle štěstí nosím taky.
2: Já se kouknu na něco, na nějaký streamovací služby a bude to.
1: Dobře, dobře, tak jo, jeďte opatrně, šťastnou cestu domů.
0: Šťastnou cestu.
1: Tady jsou depešáci, ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuju, zdravím, mějte se hezky.
1: No a já se loučím, hezký víkend a za chvilku kolega Aleš. Parčo.
0: Jsem smutná, že odcházíš.
1: Ale prosím to ne. Mějte se krásně, hezký víkend a v pondělí naslyšenou.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme 16. hodinu, ve studiu se mnou je Barunka. Musím teda uznat, že dneska má nějaký parfém, který je jako hodně silný. Na konci se musím zeptat, co to vůbec je.
1: Rakovník má skloudované dopravní hřiště vhodné pro výuku ve škole a zastupitelstvo Žadce odsouhlasilo uzavření dvou heren, které byly spojovány s incidenty.
2: Relax Radio.
1: Rakovník má zrekonstruované dopravní hřiště, které se dočkalo kolaudace. Dočasné oplocení zmizelo a prostor je přístupný všem bez omezení. Hřiště prioritně slouží k dopravní výuce žáků základních škol, mohou ho však využívat i mateřské školy k dopravní výchově. Zastupitelstvo města Žatec na svém jednání v březnu projednalo a schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci a provozování hazardních her. Dopad to bude mít na plné uzavření dvou heren, které jsou spojovány s narušováním veřejného pořádku a opakovanými incidenty. Generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl se vyjádřil ke stavu mostů v Čechách.
3: Ta situace v posledních letech se výrazně zlepšuje, protože ty finanční prostředky, které jdou do oprav mostů a její údržby, jsou skutečně velké. Od roku 2022 je to zhruba třeba až 8 miliard korun součtu. Neustále to narůstá, to skutečně se staráme o ty mosty, aby nebyly ve špatném stavu. Dneska aktuálně máme jeden jediný most v havarijním stavu a ten se aktuálně opravuje, to znamená, skutečně řidiči se nemusí bát, že by jeli po mostě, který by byl ve stavu, který by byl nebezpečný pro samotné užívání.
1: Ministr kultury Otto Klempiř chce během několika dnů předložit studii hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vláda chce zákonem změnit financování obou médií z poplatkového systému pod státní rozpočet. Obě média s tím nesouhlasí.
2: Sport.
1: Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu o závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Víkendovou předpověď počasí nám zodpoví meteorolog František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V sobotu očekáváme převážně zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, na východě kraje i s deštěm. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer pak srážky budou ustávat a na západě kraje bude oblačnosti ubývat. Teploty v noci klesnou na 7 až 4 stupně Celsia, na západě kraje při zmenšené oblačnosti až na 2 stupně Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Teploty vzduchu přes den vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. V neděli pak očekáváme převážně slunečné počasí, většinou polojasno, během dne při zvětšené oblačnosti jen výjimečně přehánka. Ranní teploty klesnou na 5 až 1 stupeň, místy se vyskytnou přízemní mrazíky a odpolední vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Za předpověď děkujeme a budeme doufat v lepší počasí do příštích dnů. Já se s vámi loučím a slovo už nechávám kolegovi Alešovi. Hezký víkend.
0: Předpokládám, že ten hezký víkend všem přeješ, je to tak,
1: víš? Ano.
0: A je to možná i na základě té předpovědi počasí, že jo? Já jsem slyšel, že neděle by měla být jakž tak slušná, tak můžeme vyrazit někam na výlet. Máš nějaký tip?
1: No tak a co třeba zoo zájezd?
0: Zoza, výborný nápad, výborný typ, my tam teda taky chodíme každou chvíli, to je pravda, ale uvidíme, ty jsi říkala, že hokej ne?
1: No, jako protože mě tady Honza Ladra naštval tím zvukem, takže prostě najust na ten hokej koukat nebudu.
0: Jo, takhle, tady nám se vykopala válečná sekera, no dobře, tak to už bude chtít maximálně polibek.
6: So kiss me the way that you would if we die.
0: Teda takhle, ne od Honzy, tady je Dermot Kennedy, Kiss Me, to je nabídka muziky na čas mezi 16. a 17. No a já už vám přeju hezké páteční odpoledne.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Lehce jsme se posunuli v čase, máme 16 hodin 9 minut, ale daleko důležitější informace je ta, že je pátek, přátelé. Slyšíte, jak to zní? Pátek je volno. Počasí bude takový jakože na půl, ale v neděli by mělo být jakž takž. Takže doufám, že si to opravdu všichni užijeme podle svého. A samozřejmě nejvíc asi hokejoví fandové, protože dneškem se nám to rozjede a bude to boj. O hokeji speciálně v téhle hodině budeme mluvit. Určitě se podíváme i do kalendáře a 100% se podíváme i na dopravu, to znamená, jak nám to sviští po dálnicích. Řeknu vám to asi takhle. Před chvilinkou jsem dojel z Prahy. Ještě nikdy jsem to nejel takhle dlouho. Je teda pravda, jel jsem přes centrum, to byla možná sebevražda, ale když se podíváte na okruh a tak dále, to je prostě jedna dlouhá kolona. Já se docela divím, že prostě neproběhla v Praze na magistrátu nějaká defenestrace od řidičů, nebo já nevím.
1: Relax Radio.

0: New Radicals, výborná muzika, You Get What You Give. Máme čas zhruba za 9 minutek půl pátou a teď bychom se měli podívat do kalendáře. Tak jdem na to.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 15. května. Tento den roku 1859 se narodil Pierre Curie. V roce 1948 přišel na svět pozdější člen legendární formace Roxy Music Brian Eno. 15.5.1972 spatřil světlo světa herec známý třeba z Pobřežní hlídky a taky příležitostný zpěvák David Charvet. Narozeniny má dnes taky, a to od roku 1953, muzikant a skladatel Mike Oldfield. Roku 1856 zabilo tornádo v Texasu 78 lidí. V roce 1955 začala výstavba kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. 15. květnový den v roce 1967 se Paul McCartney poprvé setkal se svojí budoucí manželkou Lindou. A po třech letech všichni brouci společně vydali v Americe poslední desku.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio. Hokejový šampionát.
3: A jdeme na to, přátelé, je to tady. Kdo fandí hokej, tak se konečně dneska dočkal. Začínáme. Vlastně hned dva souboje týmů pomýšlející na zisk zlata nabízí úvodní den toho letošního 89. mistrovství světa. V české skupině B, pokud víte, tak jo, já si to musel teda přečíst, se před pár minutami rozjel zápas, který vlastně rozjeli hokejisté Kanady a Švédskem. Ještě pozor, před pár minutami to bylo 0-0. Samozřejmě se to může začít měnit během tohohle z toho vstupu. Když se tady koukám na další, tak šlágrem té skupiny A v Curychu je potom večerní repríza a na to se možná i podívám, protože to bude veselý. A loňského finále šampionátu mezi domácími Švýcary a Spojenými státy. Odpoledne potom v Curychu vyzvou, nebo už vyzvali Finové Němce, i tam je zatím, nebo byl ještě před pár minutami stav 0-0. Letošní ročník mistrovství světa v hokeji se hraje ode dneška, to znamená od 15. až do 31. května. Myslím si, že hospody si přijdou na své. Hostí je Švýcarsko ve městě Curych a Freiburg a mistrovský titul obhajují hokejisté Spojených států. Hokejová reprezentace, samozřejmě ta naše, vstoupí večerním zápasem proti Dánsku do toho letošního mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu se připravuje už od úterý, no a dneska od 8 hodin a 20 minut to bude pro národní tým taková premča na tom letošním mistrovství světa. Myslím si, že určitě spoustu fanoušků zasedne k televizi a kdo ví, třeba spoustu z vás vyrazilo směr Švýcarsko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Zítra se v Kladně uskuteční takzvané tržiště radosti, takže pokud chcete mít dobrou náladu, tak tam určitě doražte. Je to komunitní akce zaměřená na lokální tvůrce a ruční výrobu. Těšit se můžete na menší jarmark originálních výrobků, workshopy pro děti i dospělé a hlavně taky na výbornou kávu a nějaký ty dobroty k tomu. Tržiště radosti si můžete užít od 13 do 17 hodin v Pecka Art Café v Kladně, Ctiborově ulici, to je hned vedle centrálu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Okay, určitě hodí. Black Eyed Peas, let's get it started. Mimochodem, protože sledujeme samozřejmě první dva zápasy, tak jenom pro vaši informaci, pokud nejste někde u televize nebo někde jinde prostě, tak Kanada, Švédsko, zatím 1-0, tam to bylo hodně rychlý, sotva jsem domluvil a už tam dali góla. Finsko, Německo, taktéž 1-0. Pokud chcete sledovat, tak nezapomeňte, že večer máme svoje želízko v ohni a tam budeme fandit asi o hodně víc. Mrkneme na 90. leta a na skladbu, kterou si možná vítězný tým z těch dnešních prvních dvou zápasů nechá i zahrát. Relax Radio, největší hit 90.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 736.
1: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: To byla Katy Perry do finále téhleté hodiny 17 právě teď.
1: Relax Radio.
0: Těšíte se na víkend a říkáte si, mohlo by být aspoň trošku hezky. Mám tu konkrétnější informace. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, takže nic moc. Ten déšť může být někdy i trvalejší a občas se můžou vyskytnout i bouřky. Později odpoledne, a to je ta potěšující informace, bude od západních nebo od západu Čech ubývat oblačnost až na polojasno a nejvyšší denní teploty 9 až 14 stupňů, což není tak úplně hrozný. Na horách kolem 6, tak kdybyste náhodou chtěli vyrazit. A v neděli bude převládat polojasno. Během dne se sem tam můžou objevit mraky a s tím i slíbené přehánky. Teploty v noci, ale pozor, meteorologové varují, místy dokonce i přízemní mrazíky, takže to je info pro zahrádkaře. Jinak nejvyšší denní teploty, už nám to půjde nahoru, 14 až 18 stupňů. Samozřejmě musíme dát nějakou muziku, pozvánku, když jsme mluvili o tom počasí, že to ještě nebude úplně ideální, tak nějaký takový jako španělský rytmus. A když španělský, tak je asi jasný, bude to Enrique Iglesias, bude s vámi mezi 17. a 18., tedy ne osobně, ale aspoň hudebně.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Jedna ze čtyř novinek Relaxády, to je úplně poslední, která proběhla ve středu. Band Mapei a Dan Whitlam, skladba s názvem Trippin. Uchází se o vaši přízeň a taky o to, aby se dostala do toho základního desítkového pořadí. Přátelé, není nic lehčího, než je tam posunout na www.radio-relax.cz. To je to místo, kde to můžete všechno rozhodnout. No a ještě abychom se trošku vrátili k hokeji, tak Kanada už vede na Švédském 2-0, zatímco Finsko, Německo 1-0. To jenom tak, jako, že jsem si lehce odskočil. Teď si dáme porci česko-slovenské muziky, Xindl X a Katarina Knechtová, si zabil, kámo. Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Ale byla ta slíbená porce španělské muziky Enrique Iglesias. Já jsem pyšnej na to, že máme s Enriquem jako aspoň minimálně jednu nebo dvě věci společný. Jako pyšnej, uvidíte sami. Enrique totiž prý nesnáší poslouchání vlastního hlasu ve studiu. Já jako taky z toho nejsem úplně nadšený, ale to je jedna věc. Ale, a to si myslím, že jako nejsme v tom určitě sami, je taky známý tím, že bývá extrémně nervózní před koncerty, před vystoupením a tak dále. I po těch letech, to máme úplně stejný. A o tom, že to je syn legendárního zpěváka Julia Iglesias, to asi jako hodně lidí ví. Paradox je, že on na začátku to tajil. Tajil, aby to nevypadalo, že jako protekce. První demo nahrávky posílal vydavatelstvím pod falešným jménem, protože nechtěl být brán jako syn slavného otce. No jo.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas...

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, čas na to, abychom se podívali na dálnice. Já to mám dneska za sebou i fyzicky. Musím teda uznat, že to jsem už dlouho nezažil. A nejdřív se podíváme na to, jak to vypadá celkově. A konkrétně na D1 zhruba na 21. kilometru ve směru na Polsko se stala nehoda. Dvě havarované auta, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak s tím počítejte. Policie České republiky jede na místě. Pak další na D10 zhruba na 31. kilometru je problém na trase Turnov Praha, to znamená ve směru na Prahu. Je tam porouchané vozidlo, což jsem si původně myslel, že nemůže být vůbec žádný problém, ale dneska jsem se přesvědčil o tom, že jedno porouchané vozidlo dokáže udělat neskutečnou kolonu. No a když jsem dneska frčel po okruhu, tak těsně přede mnou, fakt jako těsně přede mnou motorkář, protože samozřejmě kolona se posunuje rychlostí metr za půl minuty, tak oni využívají ten střední pruh mezi autama. Nějak mu to tam nevyšlo, nedobrzdil to a narazil do... Vlastně přede mnou narazil do kufru toho auta, co přede mnou jelo. Jako oklepal se, zvednul se, ale bylo vidět, že toho má tak jako plný brejle, takže opatrně. No a jak začínala a končila kolona? Dojeli jsme k místu, kde se stala v protisměru nehoda. A za tou nehodou se to rozjelo. Jako fakt asi všichni na čumendu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Myslím si, že v pátek je tohleto takové zbožné přání většiny pracujících. To byl Cash Cash a Beberexa Take Me Home. Mimochodem, pozor, mám kamaráda, který tvrdí, že páteční odpoledne, to je takový jakože zvláštní časový paradox, jestli mu dáte zapravdu sváně, jo? Protože poslední 2 hodiny práce trvají, alespoň teda pro něj, přibližně stejně dlouho jako celý zbytek týdne. Možná na tom něco bude.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokeje.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Pomalinku, ale jistě jdeme do finále téhleté hodiny. Mrkneme ještě rychlosti blesku na hokej. Švédové snížili na 1-2 a uvidíme. Myslím si, že dokonce to bude ještě hodně zajímavý. Německo se pořád trápí s Finskem, prohrává 0-1. Tak co se týče muziky, dáme si Michaela Jacksona s Aiknem, takový mixík, který se udělal v podstatě až po smrti, by se dalo říct. A když už jsme u toho, tak chce se mi zeptat, už jste viděli Michaela, jako myslím filmovýho, a co jste mu říkali?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je to páteční večer, tedy 18. hodina a Kanada už hraje se Švédskem 3-3, to bude ještě hodně zajímavý.
1: Relax Radio.
0: Možná úplně stejně jako víkendový počasí zítra, to znamená v sobotu, bude zataženo s občasným deštěm, místy prý může být i trvalejší a můžou se prý dokonce vyskytovat i bouřky. Teploty od 9 do 14 stupňů, na horách jenom kolem 6, takže se nezapomeňte oblíknout, kdybyste náhodou vyráželi. V neděli už by to mělo být trošku lepší, v Čechách bude převládat polojasno, i když nějaký ty mráčky na obloze se můžou během dne objevit. Teploty, pozor, to je docela zajímavý, ze soboty na neděli 1 až 6 stupňů, to je velké rozpětí. A informace, myslím si, velmi příznivá pro zahrádkáře, místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Já bych to ještě všechno vykopal a dal do skleníku. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Musím teda uznat, teď jsem měl nedávno v Relaxádě jako novinku dvě dámy, Madonu a Sabrinu Carpenter, a jako nebylo to špatný. Si to poslechneme už za chvilinku úplně celý.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: To je ono, dvě ženský, Madonna a Sabrina Carpenter, musím teda uznat, že jim to vzájemně fakt jako hodně dobře ladí a my jsme si je hráli tady u nás na Relaxu 7 minut po 18. hodině. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak vznikly takový ty průjezdný okýnka, kde si můžete objednat a zároveň si to i vzít u těch velkých řetězců, to znamená u toho rychlého občerstvení, mekáč a tak dále. Jako mě to docela vrtalo hlavou, protože jsem říkal, tyjo, na co to vlastně udělali? Jako lidská pohodlnost nebo tak? Omyl. Všechno bylo úplně jinak. Jeden z těch prvních slavných drive-thru otevřel vlastně McCatch, to znamená McDonald's, poblíž vojenské základny v Arizoně. A teď proč? Vojáci totiž nesměli vystupovat z auta v uniformě, takže tohleto burgerové, dalo by se říct okénko, vyřešilo téměř národní problém.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Před chvilinkou Lighthouse Family, tedy rodinka z majáku. Kdo ví, třeba by si vzali nějakýho psího fešáka, kterýho tady třeba dneska nabízím, protože to vám musím říct. Já už tak 10 minut mám tady otevřenou stránku na www.radio.cz. Rozkliknu jsem pejsko stránku, protože Archie, který tam je, to je fakt mazel. Já na to moc netrpím, ale to je pohled, který říká všechno. Sválně se podívejte sami a dáte mi určitě za pravdu. Jsou mu 4 roky, přijel do městce, protože mimochodem je z psího domova srdcem psům v městci Králové, tak přijel do městce z jiného útulku, kde nemohl vůbec najít domov. To nechápu, protože když se na něj podíváte, tak byste si pro ně dojeli ještě dneska večer. Původně měl prostřelenou zadní nohu, to je docela zajímavý, šípem, dneska jsou hrozný lidi, ale už to má všechno za sebou, rekonvalescenci a všechno, nožku má zahojenou a podobně, úraz vůbec není poznat. Takže pokud byste ho chtěli, jako tomu kouká jako smutek i radost dohromady z očí, smutek z toho, že tam ještě je, radost, že by někam jako někam jinam, a když si ho vezmete, tak on je sice zpočátku opatrný, to by mohlo někoho odrazit, ale když zjistí, že jste ten jeho, tak jste prostě jeho. Vděčnej, pokorný, skladný pejsek, všechno má za sebou, bude očkovaný, registrovaný a tak dále a tak dále. Takže se můžete podívat na www.radio.relax.cz a až se podíváte, tak vám můžu garantovat, že o něm minimálně začnete uvažovat.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio.relax.cz. Relax Radio.

0: Máme minutu po půl sedmé, posloucháte páteční Radio Relax. Tahle ta půlhoďka, co je před námi, ta poslední vlastně, bude hodně pozvánková. Hned ta první pozvánečka bude na dobrou hudební ledovou kávu, to znamená Jojo Shiva spolu s tím. Mně v souvislosti s tím napadlo, jako sválně, přemýšleli jste někdy nad tím, kdo vůbec jakoby dal dokupy tu ledovou kávu, to znamená, kdo to vymyslel, kdo to v uvozovkách vynalezl a tak dále. Mě to zajímalo a zjistil jsem, jako jsem hodně překvapený, že vlastně už v 17. století, to je strašně brzo, pili nizozemští obchodníci v jihovýchodní Asii kávu chlazenou ledem nebo studenou vodou. To je prostě neuvěřitelný a jako kdyby to na vás bylo moc brzo, tak ono pozor, další takový nějaký zmínky okolo tohoto nápoje jsou z roku 1840, kdy vznikl nápoj zvaný Mazagran, což je oslazená studená káva podávaná s ledem. Bylo to, nebo je to od té doby dost často označováno jako jednu z prvních známých forem ledové kávy. A já jsem si myslel, že to vymysleli před rokem.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Jsem vždycky rád, když vás takhle v pátek, nebo třeba i v sobotu můžu někam pozvat. To znamená dát vám nějaký cíl, kde byste se trošku odreagovali od té týdenní dřiny. Samozřejmě, každý to máme jinak, někdo vypadne ven objímat stromy a někdo třeba radši vyrazí někam za zábavou. Tak asi tak.

plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Tak jsem vás tak nějak trošičku naladil na tanec, pokud někam vyrážíte, tak tohle to bylo Despacito. No a před námi je samozřejmě 19. hodina. Vlastně už tu je.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Před námi je hlavně víkend a co se počasí týče, tak lepší bude neděle. Bude teplejc a bude tam menší riziko, že by sprchlo. Zítra počítejte s oblečnější oblohou, budou přehánky, občas se prý můžou objevit i bouřky a teploty do 15 stupňů. Žádná sláva. Koukám ještě rychlosti blesku na hokej. Kanada porazila Švédsko 5-3, Finové porazili Němce 3-1. No a večer budeme držet pěstičky všechny, co máme nám proti Dánům. Nechme se překvapit, ani nebudu tipovat, protože by to asi nedopadlo dobře. Co se týče muziky mezi 19. a 20., tak ani tam nebudu tipovat, protože vím naprosto bezpečně, že za chvilinku zahraju Robbieho Williamse, toho mám rád, to si poslechnu, She's Madonna. Přeji vám hezký večer, hezký víkend a těším se v pondělí.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Relax.

0: Radio.
1: Relax. Relax Radio.
0: Relax Radio.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadíš.

0: Mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax, nejlepší rádio ve vaší.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 16. května. Tento den v roce 1940 se v Parmě narodil italský režisér Bernardo Bertolucci. 12 let po něm také herec, který si vyzkoušel i roli Jamese Bonda, Pierce Brosnan. V 60. letech minulého století se například narodili Chris Novoselic, basák Nirvany. A v americkém státě Indiana přišla na svět Janet Jackson. Mezi dnešní oslavence patří ještě Vladimír Merta nebo zpěvačka Gabriel. Ta je ročník 1970. 16.5.1879 měli premiéru Dvořákovo Slovanské tance. Roku 1986 se poprvé na plátně objevil film Top Gun. Ten samý den i rok se původně mrtvý Bobby Ewing vrátil do seriálu Dallas. 6 let předtím skolaboval kytarista skupiny Queen Brian May na pódiu během koncertu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.